už vlastne poznám peklo. Som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. Aj keby to stálo za to...

Děkujeme. Tohle to bylo Ode to Self, jedna z nevydaných písniček. A přesuneme se na písničku, kterou byste mohli znát. Je to naše druhá vydaná písnička, jmenuje se Rain for You. Would you let me stay?

0: Shine for you. Ďakujeme.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Ďakujeme. Já rád říkám, že teďka přichází změna. To rád říkám, říkal jsem to jednou na našem prvním koncertě, tohle je druhý. Ale máme takový smutný písničky a ta další, nebojte, bude taky smutná, ale bude trošku klidnější. Ale je to jedna z mých nejoblíbenějších písniček. Jmenuje se To Cleave Alive.

to cleave alive. Ďakujeme. Předtím, než se přesuneme na další písničku, já mám asi až moc slov, co bych měl a chtěl říct, a asi na to tady nebude úplně čas teďka, ale aspoň tady chci poděkovat vám všem, kteří jste pro nás hlasovali. Trvá to už několik měsíců, tahle soutěž, a přijde mi, že vlastně to bylo jediný, čím jsme teďka poslední dobou žili, a nejenom my, ale i vy, co jste hlasovali, takže se omlouváme, ale zároveň vám strašně děkujeme, moc se toho vážíme. A teďka zase změna. Je to vlastně paradoxně, já mám rád paradoxe, ale ta písnička je trošku ironická, i když je v něčem trošku smutná, ale máme ji rádi a jmenuje se Maybe.

0: let you in. Ďakujeme.
1: Rádio FM.
0: Další písničku mám snad představovat ani nebudu. Doufám, že jste ji všichni aspoň jednou slyšeli. Ale tak, je to Hearts of Steel. Je to písnička... je to písnička, se kterou jsme se dostali do startéru. Se kterou tady soutěžíme. A když to má tak hezký intro, tak u něj představím moji kapelu. Máme tady Šimona Máru na kytaře. Václava Švestku na bicích. Ondřej Pelikán na klávesech. A Samuel Kuba na bice, na base. Na base, na base. Já jsem Tomáš, my jsme Curtains Please a tohle je Hearts of Steel.

To bol Hearts of Steel. Ďakujeme. Jak sa všichni máte, sa strašne potichu, což je fajn, ale ste tady? My sme taky potichu, no tak dobře, tak ja něco řeknu. Teďka vám zahráme písničku, o ktorý sme sa zmiňovali v minulém vysílání Startéru, a je to práve naše první písnička, kterou sme pořád odsouvali dál a dál. A možná si v něčem myslíme, že je nejvíc povedená. Jmenuje se There's No You Without Me a je to vlastně asi jediná písnička, která není o někom jiném, ale je to vlastně takový dialog mezi sebou a tou nejlepší verzí sebe sama a vlastně přesvědčování, že my se jí můžeme stát a že je to všechno jenom v našich rukách. But There's No You Without Me.

0: There's no you without me. Ďakujeme.
1: Rádio FM.
0: Ďakujeme moc. Moje kapela sice na chvíli odchází, ale nebojte se, já ještě chvíli zůstanu a oni se vrátí. Další paradox, když už jsem se zmínil, že mám rád, tak já sice zpívám anglicky, mluvím teďka česky, ale jsem Litovec a čas od času taky napíšu něco litevsky a tohleto je jedna z nich.

Ačo. Dobře, vítejte zpátky kapelu. Šimon se nebyl jistý, jestli jsem se představil. Já jsem Tomas. Ahoj. Tak teď už jsem se představil. No tak když už jsme u toho, no tak ještě jednou. Šimon Mára na kytaře. Václav Švestka na bicí. Samuel Kuba na base. A Ondřej Pelikán na klávesách. Teďka vám zahrajeme naši nejtemnější písničku a podle toho se jmenuje Darkness Inside.

0: Ďakujeme.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
0: Tak to... Já jsem chtěl ještě něco říct. To byl neskutečný. Ale jelikož jsme celkem nová kapela, tak těch písniček zatím ještě nemáme tolik. Víceméně tady hrajeme jakoby většinu našich písniček. Ale můžeme si jednu zopakovat. A zopakujeme si naší soutěžní píseň Hearts of Steel. My jsme se bavili se Šimonem, že vlastně tahle písnička má více podob. Jedna je vlastně ta, která je vydaná, je taková kapelní, a druhá je akustická. Je to možná ještě o něco malinko smutnější, takže se omlouváme, ale taky se nám strašně líbí, tak doufáme, že se vám bude líbit taky.

0: Tvé FM sme vám dali do pozornosti jeho jesenný album Jubilantom. S ďalším tipom na nový album aj pokračujeme. Do pozornosti vám dávame novinku v úplne pitomej dobe, ktorú pár dní dozadu mi dala kapela Budoár Staré dámy. O inšpirácii na albume hovorí speváčka kapely Marta Kovážová.
1: Niekteří lidi si myslí, že je to kritika dnešní doby společnosti. A samozřejmě dnešní doba absurdní je a tak trochu se v tom ta kritika přehlcenosti dá číst, ale ta věc, proč jsem to album tak nazvala, byl vlastně takový mikrookamžik, takovej úplně dárek z hůry, překvapení, které na mě se sedlo v nečekaném okamžiku. Dávala jsem krámy do auta a najednou, nevím, nějaký dotek z hůry se mě dotkl a já jsem cítila, že všechno má nějak smysl, cítila jsem souvislosti, úplně se mi tak všechno rozjasnilo a měla jsem obrovskou jako radost, že ty věci, že to všechno chápu, kam to směřuje, jak to na světě je. A byl to v takovém okamžiku, kdy jsem se nemohla ani na

0: chvíli zastavit, potřebovala jsem odvést věci na výuku a spěchala jsem tam, takže jsem z toho byla hrozně v rozpacích. Říkala jsem si, co mám dělat prostě, tady mám takovýhle jakoby dárek, takový okamžik, ale vůbec se tomu nemůžu věnovat. Nicméně jsem si to aspoň zapsala a tak je z toho píseň na prvním albu, teda první píseň na našem albu, jmenuje se Dotklo se mě něco nadpozemského, ale v úplně pitomé době. No, takže to je k tomu názvu a vlastně tyhle okamžiky se tak trošku možná objevují i v dalších písních, proto se to stalo takovým leitmotivem. Myslím si, že jsou to okamžiky takový jako by v nečekaném okamžiku nebo ve špatném okamžiku, ale třeba přijde něco dobrýho a občas nás tyhle nečekaná zastavení vlastně v tom světě zachraňují. Díky nim vlastně si občas něco uvědomíme, zastavíme se a tak si to tak znova celé třeba přeříkáme nebo přenastavíme.
1: Z nového albumu české kapely Budoár Staré dámy si v T2FM dáme hned dvě ukážky, neskôr skladbu Babičko a pridáme i Reset.
2: U stolu jsem sama, jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. Sestavila Milada,

0: Počúvate Rádio FM a program D2FM a počúvali ste aj dvojicu Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková, ktorých spolupráca vyústila až do spoločného albumu, z ktorého sme vám hrali Aj keď už spíš. Dnes je to v programe D2FM hlavne o čerstvých albumoch a taký album pre vás majú aj Zrní. Po albume Široko daleko vydali tentokrát elektronickejšiu novinku Love You, Love You. Viac o albume, ktorý mixoval Tomáš Havlen, známy aj spôsob hudba, prezradí frontman kapely Holza Unger.
1: Tá hlavní zmena tkví v tom, že sme si tú desku natáčali sami ve skúšebne a s mikrofonama počenýma od Ondry Ješka, ktorý s náma točil všechny ty desky předešlý, nebo všechny od roku 2012, od soundtracku ke konci světa, a byl tím, kdo to jako vždycky nějak zastřešoval, kdo, jako jsme se mohli spolehnout, že to má pod kontrolou, kdo ví, má tu představu, jak to dneska má znít a že to bude ucelený, to bylo vždycky na něm a najednou to bylo jenom na nás a byla to ohromná svoboda, ohromný dobrodružství, zároveň ohromná jako zodpovědnost, jo, že to mě až překvapilo, jak to na mě působilo, že jsem cítil tu tíhu toho, že veškeré ty rozhodnutí stojí jenom na nás a že není nikdo, kdo by to jako korigoval, jo, vedl, kormidloval. Takže to je ten hlavní rozdíl a zároveň to byl obrovský zdroj energie pro tu kapelu. Bylo to fakt strašně jako zábavný, divoký, dobrodružný. Často jsme nahrávali vlastně do 11:30 do noci nebo 1:30 vlastně plný nápadů a měli jsme z toho ohromnou radost. Druhá věc je, že do té producentské role, protože vždycky je dobrý, aby tam někdo jako rozhodnul za těch pět lidí, kteří se třeba ne vždycky úplně shodnou, tak do té producentské role jsme pozvali Lukáše Palána, který zdaleka nemá tolik zkušeností jako Ondra Ježek. Byla to jeho vlastně první deska, kterou takhle pro nějakou kapelu dělal. Bylo to s ním úžasně jako dobrodružný, úplně nový, on se nás díval novým úhlem pohledu a i my sami tím pádem jsme sebe viděli nějak trošku jinak, jsme prostě si ze sebou pracovali jinak. Já jsem hrozně rád za tohle intuitivní rozhodnutí vybrat toho Lukáše, přestože ty zkušenosti takový neměl, protože myslím, že tý desce dal skvělej zvuk. A pak je tady ještě jedna věc, která je důležitá, a to je, že jsme s klukama vlastně, všem nám už trošku odrostly děti, všem už jsou ty naše děti už jsou ve věku, kdy už nastoupili do škol a my už tolik nemusíme s nimi být doma, není potřeba, abychom tam tolik byli a tím pádem máme víc času na tu kapelu. Zase jsme se vrátili do takového toho režimu, že víc zkoušíme, víc o to máme chuť a čas a energii. A tahle energie, myslím, že je další zdroj, který té desce strašně jako pomohl. Jo? Že ta deska celá je daleko víc nakopnutá, myslím, právě z těch důvodů. Takže to je tak. Možná ještě jde říct, že ta předešlá deska, Široko daleko, kterou jsme vydali před třema rokama, tak byla vlastně skoro akustická. Na ní jsme se chtěli vrátit k nějakým našim kořenům, když jsme prostě baskovali na ulici a neměli k tomu žádný samply a žádný elektroniky. Ale po této odbočce jsme se vlastně teď zase vrátili k tomu, že ten zvuk je daleko jako plnější, elektroničtější.
0: Z nového albumu českej kapely Zrní v programe D2FM vyberáme dve skladby Spáliš stůl, ale aj Úsvit.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

kríži mý žeber, je číhající lid. Vzducholodě plující nad pouštěmi,